Kým časy už nastaví, kde se baví, počekaví, vojdana, dana, vojdana. Kde se baví, počekaví.